smiechom, ty puníš ma, vydáš sná gumy, na ústa na môj otrom. Kadajvaný mráčan dám, kauprikovan za prozora, slikat jedny mase, nemyše u jesen. Kudé je to bílo sen?